Pije potichu, dává pozor, a co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sa. Vyletět může z kůže.

0: co na to mají.
1: Tohle to má se tak, nebo onak, či naopak. Kolem uniká pára, na oko utekne týden. No a v letě mi utekla nutrie, rozmarná.
2: To je absurdní.
0: V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída, široká Vinohradská, první třída.

Už to dávno tušíš, v presýpacích hodinách, v zrnkách piesku milá. Nezabúdaj, že

0: Parobci, i nám dať sa zašpievajce.
1: Nedá se. Treba nám staršinu pozvať za svadobný dvor. A o 11:00 prišaha.
2: Co by še nedalo? Všetko šedá, keď človek chce. A že by si znal, mne peršej zašpívace, aj hudák mi zahraje. Ženy, toto o tým hardel.

0: Štefáni.
1: No a so spolným keruľom co bude? Útor ty, Štefáne. Oľan Jakšiša nadumal.
2: Ja ostanem. Selbím košic obidva temetovi. Nový i starý, košárku krompli, od kenderici popejc korun a zárno, jak doteraz bolo.
3: A ker

Iciku, dávaj liter. Naj sebe vypijem znovu zvolenú čeledzu. A ty hudáku postu dalej gunám. A zahraj nám to tu moju. Hej, popaď pajtáš. Na zdravičko.

0: V sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Viskup,
1: Rea Jánoši-Griníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
1: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Olhová,
1: Martina Slúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizovala Iveta Janáková.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas
1: v roku 2026.

0: Tak to bol súbor Tradicionál klub, zložený zo synov slovenských mamičiek, ale pekní synkovia sa rodili aj v Čechách. Napríklad taký Jaromír Majer, spevácka hviezda tak 60. ako ešte aj 70. rokov minulého storočia.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

Kročil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodě

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony váví, jen pojďte dál, máte-li čas.